0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme oblohu skoro bez mraků, ty nám ale během dne postupně začnou přibývat. V Jeseníkách se dokonce, i když s malou pravděpodobností, může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 23 až 27 stupňům. Pokud plánujeme být ve středu kolem poledne venku na sluníčku, raději bychom se měli namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 5, což odpovídá střední hodnotě.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Jislavo, jestli ještě odebřeš pusu, tak tě dostanu jak hada.
3: Tati, a prdí taky hadí.
4: Na to by nás v Rádiu Haná taky zajímala odpověď. Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
5: Tak nás baví se s Rádiem Haná. A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky. Takže ano, mohou.
4: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
3: Hadi, a prdí taky hadi.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Skyrock.
0: Skyrock.
1: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
2: Noč je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma. Skyrock.

Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou pro vás další zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
3: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky.
2: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Hrezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radiotalentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
0: Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme oblohu skoro bez mraků, ty nám ale během dne postupně začnou přibývat. V Jeseníkách se dokonce, i když s malou pravděpodobností, může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 23 až 27 stupňům. Pokud plánujeme být ve středu kolem poledne venku na sluníčku, raději bychom se měli namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 5, což odpovídá střední hodnotě.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Dobré ráno, máme středu 2. září, ladíte naprosto správně a díky, že jste s námi. Už za okamžik jsou tu dnešní oslavenci. Přejeme vám, ať máte den na jedničku a ať vás pobaví taky naše kalendárium. Jdeme na to.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Jandrově stadionu.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání.cz.
14: Skyrock. Skyrock.

prvním místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Je tady středa, jste na těch správných vlnách a my vám přejeme úspěšný start do nového dne. Už za okamžik nás čeká další inspirativní rozhovor, který nám prozradí, jestli prdí hadi. A my jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jestli ještě odebřeš posu, tak tě roztrhnu jak hada.
3: Tati, a prdí taky hadi.
4: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
5: Tak nás baví se s rádiem Hana. A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
4: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
3: Hadi, a prdí taky hadi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
6: Skyrock.
1: Skyrock.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
11: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
13: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
15: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Je středa 2. září. Z barokního sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce zmizelo po 2 letech lešení. Obyvatelé i návštěvníci si tak po rozsáhlé obnově kamenné výzdoby a zlacení mohou památku UNESCO opět prohlédnout. Restaurátoři mají nyní v plánu na památce dodělat práce v kapli uvnitř sloupu, dále na balustrádě a schodišti. Závěrečná fáze renovace sloupu Nejsvětější Trojice potrvá ještě asi 2 měsíce. Stále je tedy okolo památky oplocení.
2: Přerov aktuálně.
1: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
3: Sport.
1: Vítězství dobyly hokejové kluby z Olomouckého kraje, které včera vyrazili na led k přípravným utkáním před novou sezónou. Olomoučtí Kohouti porazili Třinec 3-1, přerovští Zubři vyhráli nad Porubou 6-2 a prostějovští Jestřáby přemohli Techniku Brno 6-3.
3: Počasí.
4: Ráno kosa na bundu, například na severu našeho kraje dnes po 6. hodině jen 6 stupňů Celsia a odpoledne se vystačíme s tričkem i s letními šaty. To jsou dnešní teploty ve zkratce. Víme, jak bude. Dnes zpočátku skoro jasno anebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 25 až 27, východ slunce 6.07, západ 2 minuty po půl 8 večer.
3: Doprava.
4: Policie v Olomouci, v Hulíně, také na Šternbersku a hlavní dálniční moravské tahy dobře průjezdné. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Ranní policejní hlídky dohlíží na provoz i na povolenou rychlost v Olomouci na Velkomoravské u mostu přes Moravu, také v Hulíně na poštovní nebo na výjezdu ze Šternberka na Krakořice. A hlavní dálniční moravské tahy jsou teď průjezdné bez většího zdržení. Například z Olomouce do Brna se pohodovou jízdou dostaneme zhruba za 90 minut. Zdravíme osobáky, kamiony, tramvaje i autobusy. S námi pohodové ráno, být musí.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Už jste vzhůru?
1: Krásné ráno, posloucháte naše rádio a my vám přejeme pohodový den. Také ve středu planety a hvězdy přesně ví, co nás čeká. Jsou tu naše pozitivní horoskopy, tak ať vám dnešní hvězdná konstelace přinese jen samé dobré zprávy.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, jste v pohodě a nudit se určitě nebudete. Býci, hravě dosáhnete všech svých cílů. Blíženci, vaše názory budou svěží a originální. Radci, vy se blízknete nějakým geniálním nápadem. Lvi, v žádném případě si nemusíte nic dokazovat. Pany, budete v naprosto neuvěřitelné kondici. Váhy, na všechno se pekelně soustřeďte. Štíři, pokud vstanete s úsměvem, budete mít den na jedničku. Střelci, buďte nad věcí a vsaďte na pozitivní myšlení. Kozorozi, vždycky je co zlepšovat, třeba i pracovní morálku. Vodnáři, vy milujete náročnější výzvy a co my ryby, rozhodně nikam nespěcháme a nesnažíme se být rychlejší než ostatní.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Dobré ráno, jako vždy jsme na té správné vlně a přejeme vám krásné probuzení. A už za chvilku se podíváme na další šikovné vychytávky, které nám ušetří čas i nervy. Tak například, možná máte vejce celý život na špatném místě. Takhle nás momentálně čeká kontrola kuchyně. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Teplo!
3: Zima.
2: Teplo!
3: Zima.
2: Teplo!
3: Zima.
4: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. A to není úplně košer. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
2: Teplo!
3: Zima.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
11: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
13: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu máme pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 2. září. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst místo původně plánovaných 60. A upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Muž, který přiblížil světu vynálezy Leonarda da Vinci, Miroslav Mužík z Blanska. Podle historických obrázků se strojil 100 funkčních modelů vynálezů renesančního génia a vystavoval je. Minulý týden zesnul v nedožitých 66 letech. Uplynulé léto se předvedlo. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961 s průměrnou teplotou 19,4 stupně Celsia, známil Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů bylo tepleji pouze v roce 2019, kdy průměr dosáhl 19,5 stupně. Připomeneme, že během letošního léta padl i celostátní teplotní rekord. Na konci června naměřila meteostanice v Doksanech na Litoměřicku historicky nejvyšší teplotu v Česku 41,9 stupně Celsia.

0: Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Připomeneme, že na mistrovství světa české basketbalistky vstoupí v pátek duelem s Itálií.
0: Počasí.
2: To je chladno. Tohle jsme si říkali dneska ráno na severu našeho kraje. Dnes brzy ráno jenom 6 stupňů Celsia. Ano, probuzení bylo chladnější, ale odpoledne se vrátí letní teploty. Víme, jak bude. Přes den 25 až 27 stupňů, zpočátku skoro jasno anebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Bio dneska na jedničce, to je mírná zátěž. Užijte si den.
0: Doprava.
2: Policie u Olomouce, také zdržení na D1 před Brnem. Víme, jak se jezdí tady. Na ranní šichtu hrajeme také policejním hlídkám. Děkujeme za vaše práci, za dohled na cestách. Teď hlídají nedaleko Olomouce v Mariánském údolí na Olomoucké ulici. A celkově zhruba 10 až 15 minutové zpoždění nabereme na D1 mezi Vyškovem a Brnem. 210. kilometr za Holubicemi, taky kolem 207. kilometru u Rohlenky. Důvod zdržení je silný provoz. Do města, na okresku, na dálnici i do pomalej jedoucí kolony posíláme další ranní hity.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Dobré ráno, máme středu 2. září, ladíte naprosto správně a díky, že jste s námi. Už za okamžik jsou tu dnešní oslavenci. Přejeme vám, ať máte den na jedničku a ať vás pobaví taky naše kalendárium. Jdeme na to.
1: Je středa 2. září a kdo dnes sfoukává narozeninové svíčky? Hollywoodská kráska Salma Hayek, výškař a olympijský medailista Jarda Bába a také hollywoodská hvězda Keanu Reeves, pro někoho John Wick, pro jiné nezastavitelný Neo z Matrix.
2: Vítej, Neo, já jsem Morpheus.
3: Moc si toho vážím.
2: Ne, pro mě je to čest.
1: Na dnešek připadá také Světový den kokosu a svátek slaví všechny Adély a Adélky. Všenej?
4: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala.
1: Adéla možná ještě nevečeřila, ale svou sváteční hymnu už má. Vytvořili jsme ji pro vás s pomocí AI a podle nás se povedla. Co myslíte vy?

0: Skyrock kalendárium. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
7: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock. I got hellhounds

0: Je tady středa, jste na těch správných vlnách a my vám přejeme úspěšný start do nového dne. Už za okamžik nás čeká další inspirativní rozhovor, který nám prozradí, jestli prdí hadi. A my jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
3: Hadi, a prdí taky hadi.
4: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
5: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
4: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
3: Hadi, a prdí taky hadi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
6: Skyrock.
1: Skyrock.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
11: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
12: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
13: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
15: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy právě teď. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
3: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
2: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dětské tábory v Olomouckém kraji byly v pohodě, aspoň podle hygieny. Hygienici během 70 kontrol na letních táborech v kraji nezjistili žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky odhalili pouze u 4 akcí. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v regionu letos se zaznamenala téměř 8800 dětí na táborech. V porovnání s předchozími lety však účastníků postupně ubývá. Za poslední 4 roky počet klesl o více než 1400. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí. Změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark a parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít v roce 2027.
0: Sport.
2: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
0: Počasí.
4: Ráno kosa na bundu, například na severu našeho kraje dnes po 6. hodině jen 6 stupňů Celsia a odpoledne se vystačíme s tričkem i s letními šaty. To jsou dnešní teploty ve zkratce. Víme, jak bude. Dnes zpočátku skoro jasno anebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 25 až 27, východ slunce 6.07, západ 2 minuty po půl 8 večer.
0: Doprava.
4: Policie v Olomouci, také v Prostějově, nehoda na Přerovsku u Dřevohostic. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky dohlíží na provoz i na povolenou rychlost v Olomouci na Rooseveltce, také v Samotěžkách poblíž Olomouce na Tovarské ulici a nebo v Prostějově za KFCčkem ulice za Olomouckou za Kruháčem. A na Přerovsku zpomalujeme u nehody mezi obcemi Domažlice a Dřevohostice. Jedeme s vámi, přejeme dobrý den.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Taky ve středu dopoledne hrajeme hit za hitem a atmosféra na našich vlnách nemá chybu. Nejlepší muzika vás provází každou minutu, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Děkujeme, že držíte palce našemu vysílání a posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Pěkné dopoledne. Svět se točí a my dál hrajeme a bavíme. A už taky připravujeme další zprávy. Bude to kompletní balíček. Aktuální informace z regionu, ze sportu, taky počasí a dopravní servis. Děkujeme za váš čas a přejeme vám, ať máte i dneska ten nejlepší den.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
1: Luskni CZ.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
6: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
7: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
12: Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Nové květiny na Horním náměstí v Olomouci rozzářily Arionovu kašnu. Floristky z výstaviště Flora Olomouc na hladinu umístily pro potěchu kolem jdoucích dvě velké plovoucí kapky, sestavené z výrazných červených i růžových květin.
3: Přerovsko aktuálně.
2: Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji a během jednoho měsíce odstartuje velká oprava u Přerova i menší silniční akce v Hranicích. Tak se připravme na úpravy provozu. Opravovat se bude asi kilometr silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku. A do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic u Přerova. Obě opravy mají začít v následujících dnech a skončit během září. Stále nejasné jsou okolnosti smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Umřel v březnu roku 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Policejní odborníci dnes vyjímají jeho ostatky z hrobky a prozkoumají je moderními kriminalistickými metodami. Může to pomoci při objasnění okolností tragické smrti syna prvního československého prezidenta, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Duel o postup do třetího kola na Grand Slamu US Open dnes čeká hvězdu prostějovského tenisového klubu Jiřího Lehečku. Představí se na newyorském betonu proti britskému kvalifikantovi Tobimu Samuelovi. Po 22. hodině našeho času uvidíme, zda Jiří dosáhne na další postup.
0: Počasí.
4: To je chladno. Tohle jsme si říkali dneska ráno na severu našeho kraje. Dnes brzy ráno jenom 6 stupňů Celsia. Ano, probuzení bylo chladnější, ale odpoledne se vrátí letní teploty. Víme, jak bude. Přes den 25 až 27 stupňů, zpočátku skoro jasno anebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Bio dneska na jedničce, to je mírná zátěž. Užijte si den.
0: Doprava.
4: Nehoda v Olomouci, policie ve Svitavách, také mezi Mohlenicí a Zábřehem. Víme, jak se jezdí tady ve středu dopoledne. Rychlé dopravní info, nehoda v Olomouci poblíž Ušáku na Litovelské. Marti.
5: Dopravní nehoda, Olomouc, křižovatka Svodnosti Litovelská. Je to v podstatě, jak se najíždí ze Svodnosti na tu Litovelskou směrem k Ušáku, jak je ten železniční přejezd. Auto tady srazilo cyklistu. Momentálně se to řeší, takže opatrně.
4: Děkujeme, v Olomouci nehoda na Litovelské u přejezdu ve směru do centra k Ušáku, silný provoz. A monitorujeme i pohyb policejních hlídek, dohlíží na provoz ve Svitavách za Kauflandem na ulici U Tří mostů, také mezi Mohelnicí a Zábřehem na obchvatu Vlachova a Zvole. Jedeme s vámi, šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Díky, že trávíš středu s naším rádiem. První polovina týdne je skoro za námi a je čas začít plánovat volný čas na nadcházející dny. Máme tipy pro milovníky české grafiky, gurmány i ty, co se těšili na podzim kvůli burčáku. Přineseme ti je do 20 minut. Přejeme ti krásný den a ať ti dnešek utíká přesně podle tvých představ.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
10: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
11: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
12: Skyrock.

pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače, pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyroku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: vyrazit.
1: Co dělat, kam vyrazit? V Olomouci zveme na výstavu českých grafiků a grafiček do Galerie města na Dolním náměstí. Vernisáž proběhne dnes od 18 hodin. Uvidíme vše od kresby, hlubotisku a sítotisku až po inkoustový a UV tisk. Až do 19. září výstava českých grafiků a grafiček na Dolním náměstí v Galerii města v Olomouci. Do Olomouce také míří festival Chutě kraje. Tradiční gastrofestival nabídne spoustu tvaruškových i exotických specialit. V Olomouci v prostorách Rozária, Chutě kraje, tradiční gastrofestival už tuto neděli. V pátek poteče burčák proudem v náměšti na Hané. Pobaví nás i cymbálovka, bude totiž oblíbené burčákohraní v náměšti u kapličky už tento pátek od 5. A litovelské slavnosti vypuknou v sobotu 5. září od 1. po obědě až do 11 hodin do večera na náměstí a dalších místech v Litovli. Na litovelských slavnostech teď v sobotu vystoupí třeba Ivan Mládek, Holky, Michal Pavlíček a další. V sobotu se uvidíme v Litovli.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Letí za vámi další zprávy. Díky, že nás posloucháte. Dvě náměstí v Olomouci se z části zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu ČesFest 2026.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla Hranické charity 23. září.

0: 14.30. A pak ještě v 18 hodin je na programu utkání Hranic proti Hlubině. Výsledky uslyšíte na našich vlnách. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a teplotní maxima kolem 25. Dnes i zítra. V pátek by to mohlo být 27 stupňů a ojediněle tam cinkne i tropická 30. Jinak stále platí, že tento týden počítáme hlavně se sluníčkem, které se ukazuje zhruba 13,5 hodiny denně. Ovšem pozor, změna přijde o víkendu, protože v sobotu se čeká trocha mraků a taky deště. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Máme hlášené policejní hlídky. Hodně hlídek. Například v Olmuci, na Pražské, nebo na třídě Míru, když se jde kolem Lidlu. Hlídka taky na ulici Ferstrová, kousek od podchodu u Mozartky, v Horici na Hamerské, nebo na Lipenské u Ferony. Kontrola také v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Teskem a Oby, anebo na Brněnské. A tady je to klasika, číhají u Hřbitova. Hlídku můžeme potkat i na D1, na exitu Kroměříž východ, ve Svitavách u Tří mostů, a nebo v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. I ve středu pro tebe chystáme nálož užitečných rad. Tentokrát se spolu mrkneme do kuchyně na to, jestli náhodou neskladuješ vajíčka na špatném místě. Měj báječně prožitý den. Středu 2. září.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
9: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: letní styl na Skyroku.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
3: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. A to není úplně košer. Samozřejmě to, co jsme si právě teď řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
1: Teplo!
2: Zima.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Městy Snáměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
0: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
2: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
1: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc ji zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. Návraty z prázdnin hlídala o uplynulém víkendu policie v Olomouckém kraji. Policisté zkontrolovali při dopravně bezpečnostní akci téměř 3000 aut, odhalili 365 přestupků a zjistili 39 řidičů pod vlivem alkoholu či drog a 13 řidičů jelo po dálnici bez známky. I přes růst cen pohonných hmot v Česku tu spotřeba benzínu a nafty roste. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 3% na 4 miliardy 450 milionů litrů. V datech se projevily i zvýšené prodeje pohonných hmot u hranic, informuje o tom Český statistický úřad. Sport. Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil. Odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians. Počasí.
3: Víme, jak bude. V našem regionu dál vesměs slunečno, ovšem postupně od západu čekáme i trochu víc oblačnosti. K tomu odpoledne teploty nejčastěji kolem letní 25, dnes i zítra. Na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech, by pak mělo být zhruba 17-18 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde máme v regionu policejní hlídky, například v Olomouci, na Střední Novosadské a taky na Lipenské u Ferony. Hlídka je i v Prostějově na Brněnském u Hřbitova nebo v Mostkovicích na Prostějovské. A kontrolu můžeme potkat taky na D1 mezi exity Kroměříž Východ a Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

Díky, že si i ve středu 2. září vybíráš naši společnost a nejlepší muziku. Právě v této hodince se spolu podíváme do našeho kalendáře na dnešní svátky a zajímavé historické události. Možná si připomeneme jednu masožravku, možná bychom si dneska měli pochutnat na nějakém kokosu. Proč? To si povíme za 20 minut v našem kalendáriu. Nalaď si s námi pohodu a vychutnej si pohodový den.

0: Feta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Skyrock.
10: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 2. září a kdo dnes sfoukává narozeninové svíčky? Hollywoodská kráska Salma Hayek, výškař a olympijský medailista Jarda Bába a také hollywoodská hvězda Keanu Reeves. Pro někoho John Wick, pro jiné nezastavitelný Neo z Matrixu.
2: Vítej, Neo. Já jsem Morpheus.
3: Moc si toho vážím.
2: Ne, pro mě je to čest.
1: Na dnešek připadá také Světový den kokosu a svátek slaví všechny Adély a Adélky. Všenej?
4: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala.
1: Adéla možná ještě nevečeřila, ale svou sváteční hymnu už má. Vytvořili jsme ji pro vás s pomocí AI a podle nás se povedla. Co myslíte vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
7: Poledne na

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců. Píše o tom Report.cz. Jste umělec či umělkyně z Olomouce a láká vás tvořit v zahraničí? Pokud ano, město pro vás už po třetí vyhlašuje stipendijní pobyt, díky kterému můžete vyrazit na 2 měsíce do švýcarského Lucernu. Je to ideální příležitost, jak poznat tamní uměleckou scénu a navázat cenné profesní kontakty. Podrobnosti o této akci najdete na webu olomouc.eu. Voda z prasklé hadice přinesla nečekaný objev. V jeskyni Bíčí skála na Blanensku náhodou odkryla ostatky dívky, která žila v 6. století před naším letopočtem. V dané části jeskyně jde o první podobný archeologický nález za posledních 150 let. Pokud vás zajímá budoucnost vodních zdrojů v Česku, můžete se zapojit do důležitého dotazníkového šetření. Ministerstvo zemědělství nyní hledá názory veřejnosti a spustilo k vodnímu plánování rozsáhlý dotazník. Zapojit se můžete i vy a pomoci tak s hospodařením s vodními zdroji. Podrobnosti najdete na webu Ministerstva zemědělství. Sport. Česká tenistka Darja Vidmanová se s Grand Slamem US Open loučí už v prvním kole. Na newyorském betonu nestačila na Španělku Bouzasovou. Té podlehla po setech 3-6 a 4-6. Počasí.
2: Jak víme, včera začal meteorologický podzim, ale léto se ještě nevzdává. Září může být prý celkově o něco sušší a teplejší než obvykle. Víme, jak bude. Konkrétně tento týden na Moravě pokračuje polojasné počasí s odpoledními teplotami kolem 25. A stále platí, že v pátek to místy bude 27 až 30. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme odstavené auto na kosmonautu a taky máme hlášené policejní hlídky. V Olomouci je to například na Rooseveltově, kousek od Zikovy, další pak v Holici, na Hamerské ulici. Hlídka je i v Prostějově.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Společně si tady užíváme středeční stream. Do 20 minut pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Iveta Gronská nám odpoví na otázku, která mnohé z nás trápí od té chvíle, co jsme viděli komedii S tebou mě baví svět. Přeju ti příjemný poslech a ať máš po celý zbytek dne skvělou náladu.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Nové květiny na Horním náměstí v Olomouci rozzářily Arionovu kašnu. Floristky z výstaviště Flora Olomouc na hladinu umístily pro potěchu kolem jdoucích dvě velké plovoucí kapky, sestavené z výrazných červených i růžových květin.
2: Přerovsko aktuálně.
1: Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji a během jednoho měsíce odstartuje velká oprava u Přerova i menší silniční akce v Hranicích. Tak se připravme na úpravy provozu. Opravovat se bude asi kilometr silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku. A do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic u Přerova. Obě opravy mají začít v následujících dnech a skončit během září. Stále nejasné jsou okolnosti smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Umřel v březnu roku 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Policejní

0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a teplotní maxima kolem 25 dnes i zítra. V pátek by to mohlo být 27 stupňů a ojediněle tam cinkne i tropická 30. Jinak stále platí, že tento týden počítáme hlavně se sluníčkem, které se ukazuje zhruba 13,5 hodiny denně. Ovšem pozor, změna přijde o víkendu, protože v sobotu se čeká trocha mraků a taky deště. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci hned na několika místech platí zóna 30. Je to například na Svornosti, na Kmochově, nebo taky na ulici Krapkova u parku. Ano, tady se jezdí maximálně 30. Jinak policejní hlídku můžeme potkat v Šumperku na Husově náměstí, nebo v Brodku u Přerova na Masarykově náměstí. A taky na D1 na exitu Hulín západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že ladíš náš stream i během středečního dne. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se píše? Za 20 minut ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Přejeme ti pohodový poslech a posíláme další parádní pecky.
1: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

Johana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Jsou tady další úpravy ohledně parkování v Olomouci. V centru to bude o víkendech zdarma. Další informace zjišťuje Report.cz.
0: Olomouc aktuálně.
1: Taky víme, co pro nás v září má vědecká knihovna v Červeném kostele. Je to například Noc literatury anebo Čtenářský klub pro mladé. Podrobnější program je k dispozici na webu www.vkol.cz anebo taky na olomouc.cz. A ještě zdravíme Kroměříž. Město chystá sérii velmi zajímavých a interaktivních přednášek pro zdejší žáky a studenty. Tématem těchto talk show bude třídění odpadu. Víc o tomhletom projektu píše město-kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
0: Skyrock. Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Letí za vámi další zprávy. Díky, že nás posloucháte. Dvě náměstí v Olomouci se z části zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu ČesFest 2026.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla Hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Dánsko poprvé v historii vyslalo do Grónska odvedence vojenské služby. Země tím posiluje přítomnost v Arktidě a reaguje na opakovaná oznámení prezidenta Spojených států Donalda Trumpa o snaze získat tento dánský ostrov. Informaci přinesla agentura Reuters.
0: Sport.
1: Zápasy 17. kola má před sebou Moravskoslezská fotbalová liga. Do akce jdou dnes i kluby z našeho regionu. Koho uvidíme? Uničov vyzve venku Vítkovice. Blansko hraje doma s Polankou a Bečko Sigmy Olomouc venku s Hodonínem. Tyto zápasy začnou v 16.30. A pak ještě v 18 hodin je na programu utkání Hranic proti Hlubině. Výsledky uslyšíte na našich vlnách.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Odpoledne nám postupně přibývá oblačnost. Výjimečně nám může i sprchnout. Neměl by to být ale žádný lijavec. Meteorologové předpovídají maximálně 2 mm srážek. Zítřek nás čeká hlavně oblačný, sem tam nám ale vykoukne i sluníčko. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout přehánky. Teploty vystoupají k 22 až 25 stupňům. Jako minulý týden, i tento týden by mohl být pátek nejteplejší den týdne. To se nám rtuť teploměru může vyšplhat až k 29. Alergici, i když nám pořád probíhá sezóna významného pylového alergenu Ambrózie, díky současnému počasí je podle odborů

0: vlakem. Místo je momentálně neprůjezdné. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že trávíš středu s naším rádiem. První polovina týdne je skoro za námi a je čas začít plánovat volný čas na nadcházející dny. Máme tipy pro milovníky české grafiky, gurmány i ty, co se těšili na podzim kvůli burčáku. Přineseme ti je do 20 minut. Přejeme ti krásný den a ať ti dnešek utíká přesně podle tvých představ.
1: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: vyrazit.
1: To dělat, kam vyrazit, v Olomouci zveme na výstavu českých grafiků a grafiček do Galerie města na Dolním náměstí. Vernisáž proběhne dnes od 18 hodin. Uvidíme vše od kresby, hlubotisku a sítotisku až po inkoustový a UV tisk. Až do 19. září výstava českých grafiků a grafiček na Dolním náměstí v Galerii města v Olomouci. Do Olomouce také míří festival Chutě kraje. Tradiční gastrofestival nabídne spoustu tvaruškových i exotických specialit. V Olomouci v prostorách Rozária, Chutě kraje, tradiční gastrofestival už tuto neděli. V pátek poteče burčák proudem v náměšti na Hané. Pobaví nás i cymbálovka, bude totiž oblíbené burčákohraní v náměšti u kapličky už tento pátek od 5. A litovelské slavnosti vypuknou v sobotu, 5. září, od 1. po obědě až do 11 hodin do večera na náměstí a dalších místech v Litovli. Na litovelských slavnostech teď v sobotu vystoupí třeba Ivan Mládek, Holky, Michal Pavlíček a další. V sobotu se uvidíme v Litovli.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

jeskyně jde o první podobný archeologický nález za posledních 150 let. Pokud vás zajímá budoucnost vodních zdrojů v Česku, můžete se zapojit do důležitého dotazníkového šetření. Ministerstvo

0: minutek po půl osmé. Dny se nám krátí a noci začínají být chladnější. Třeba dnes očekáváme, že by teploty mohly klesnout až k 11 stupňům. Na horách dokonce až k 10. Lokálně by nám mohlo během noci i zapršet, tak okna raději necháme na spaní jen na větračku. Přes den budeme mít zítra pořád ještě letní teploty, a to mezi 22 až 25 stupni. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Máme tady ale několik ulic s hustší dopravou, když se lidi vrací z práce. Konkrétně je to ulice Na Šibeníku, Ferstrova, 17. listopadu a Brněnská. Zdržení ale počítáme v řádu jednotek minut. V Olomouci si taky dáme pozor hned na tři policejní hlídky. Stojí v Brněnské, Lipenské a Hamerské. Modré majáčky nám blikají i jinde nahané, třeba na D48 na exitu Bělotín, v Napajedlech, v ulici Nádraží, na D1 na exitu Přerov a nebo třeba v Prostějově v ulici Tyršova. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. I ve středu pro tebe chystáme nálož užitečných rad. Tentokrát se spolu mrkneme do kuchyně na to, jestli náhodou neskladuješ vajíčka na špatném místě. Měj báječně prožitý den, středu 2. září.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Městy Náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
12: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
13: pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: životní styl na Skyroku.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
3: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
1: Teplo!
2: Zima.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
9: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
16: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
17: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
18: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Nové květiny na Horním náměstí v Olomouci rozzářily Arionovu kašnu. Floristky z výstaviště Flora Olomouc na hladinu umístily pro potěchu kolem jdoucích dvě velké plovoucí kapky, sestavené z výrazných červených i růžových květin.
1: Přerovsko aktuálně.
2: Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji a během jednoho měsíce odstartuje velká oprava u Přerova i menší silniční akce v Hranicích. Tak se připravme na úpravy provozu. Opravovat se bude asi kilometr silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku. A do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic u Přerova. Obě opravy mají začít v následujících dnech a skončit během září.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Ve fotbalových Nových Sadech došlo k nečekané změně, když po pouhých čtyřech zápasech letošní sezóny skončil trenér Pavel Rykr. Vedení klubu teď musí jednat rychle a intenzivně hledá nejen nového šéfa lavičky, ale řeší také případné hráčské posily.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Zítřek slibuje převážně oblačno, přechodně se nám ale mraky na obloze mohou roztrhat i na polojasno. Ráno a dopoledne nám ojediněle mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima naměříme mezi 22 a 25. To je podobné počasí jako třeba v Anglii, severní Francii nebo třeba Holandsku. Kdo se chce vydat na výlet tady u nás do hor, naměří mezi 16 až 20 stupni. Takovou teplotu mají mít zítra třeba Dánsko, Norsko, Finsko nebo Lotyšsko.
0: Do

0: záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že si i ve středu 2. září vybíráš naši společnost a nejlepší muziku. Právě v této hodince se spolu podíváme do našeho kalendáře na dnešní svátky a zajímavé historické události. Možná si připomeneme jednu masožravku, možná bychom si dneska měli pochutnat na nějakém kokosu. Proč? To si povíme za 20 minut v našem kalendáriu. Nalaď si s námi pohodu a vychutnej si pohodový den.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Máme pro vás všechno nejlepší.
12: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
13: Největší hity 80. a 90. let.
12: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
13: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 2. září a kdo dnes sfoukává narozeninové svíčky? Hollywoodská kráska Salma Hayek, výškař a olympijský medailista Jarda Bába a také hollywoodská hvězda Keanu Reeves. Pro někoho John Wick, pro jiné nezastavitelný Neo z Matrixu.
2: Vítej Neo, já jsem Morpheus.
3: Moc si toho vážím.
2: Ne, pro mě je to čest.
1: Na dnešek připadá také Světový den kokosu a svátek slaví všechny Adély a Adélky. Všenej?
4: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala.
1: Adéla možná ještě nevečeřila, ale svou sváteční hymnu už má. Vytvořili jsme ji pro vás s pomocí AI a podle nás se povedla. Co myslíte vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Dvě náměstí v Olomouci se zčásti zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu Chess Fest 2026. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc je zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. V Prostějově došlo k vážné nehodě, při které se na přejezdu v Kostelecké ulici srazil osobní vlak s nákladním autem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Podle prvních zpráv si tento tvrdý střet vyžádal zranění 7 lidí. 3 z nich jsou zraněni středně těžce. Souhrnné škody byly zatím vyčísleny na zhruba 8 milionů korun. Sezóna letních dětských táborů v Olomouckém kraji úspěšně skončila a krajští hygienici ji hodnotí velmi pozitivně. Během prázdnin totiž nezjistili žádné vážné problémy, které by ohrozily zdraví dětí, a drobné nedostatky se našly jen u několika málo kontrolovaných akcí.
0: Sport.
2: Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil, odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians.
0: Počasí.
3: Září, na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Je pravda, že noci nám začínají chladnout a sluníčko nám zapadá už poměrně brzo. Teploty přes den ale pořád zůstávají poměrně letní. Zítra slibují meteorologové 22 až 25 stupňů, v pátek nám předpověď slibuje 29 stupňů, o víkendu by nám teplotní maxima měla vyšplhat až k 23 stupňům. Pátek tak bude i tentokrát nejteplejším dnem týdne.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavřený pruh na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Nemilany. Stále řešíme taky nehodu nákladňáku s vlakem v Prostějově v ulici Za Kosteleckou. Probíhá vyšetřování, místo je neprůjezdné. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí na D35C na exitu Velký Újezd, na D55 na exitu Hulín Východ a na D1 na exitu Hulín Západ. Tachometr si kvůli pokutě hlídáme taky raději v Tlumačově v ulici Dolní a na výjezdu z Ivanovic na Hané ve směru na Švábenice. Přejeme vám příjemnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Moc ti děkujeme za poslech. Společně si tady užíváme středeční stream. Do 20 minut pro tebe máme připravený rozhovor s mimořádně zajímavým hostem. Iveta Gronská nám odpoví na otázku, která mnohé z nás trápí od té chvíle, co jsme viděli komedii S tebou mě baví svět. Přeju ti příjemný poslech a ať máš po celý zbytek dne skvělou náladu.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Jandrově stadionu.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
12: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.
0: Skyrock.
5: Melodický rock.
0: Skyrock.

happiness is what you need so bad.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Dvě náměstí v Olomouci se zčásti zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu Czech Fest 2026. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc je zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. V Prostějově došlo k vážné nehodě, při které se na přejezdu v Kostelecké ulici srazil osobní vlak s nákladním autem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Podle prvních zpráv si tento tvrdý střet vyžádal zranění 7 lidí. 3 z nich jsou zraněni středně těžce. Souhrnné škody byly zatím vyčísleny na zhruba 8 milionů korun. Sezóna letních dětských táborů v Olomouckém kraji úspěšně skončila a krajští hygienici ji hodnotí velmi pozitivně. Během prázdnin totiž nezjistili žádné vážné problémy, které by ohrozily zdraví dětí, a drobné nedostatky se našly jen u několika málo kontrolovaných akcí.
0: Sport.
2: Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil. Odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians.
0: Počasí.
3: Září, na léto jde stáří, to je pronostika na tento měsíc. Je pravda, že noci nám začínají chladnout a sluníčko nám zapadá už poměrně brzo. Teploty přes den ale pořád zůstávají poměrně letní. Zítra slibují meteorologové 22 až 25 stupňů, v pátek nám předpověď slibuje 29 stupňů, o víkendu by nám teplotní maxima měla vyšplhat až k 23 stupňům. Pátek tak bude i tentokrát nejteplejším dnem týdne.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a dopoledne nám může ojediněle i sprchnout nějaká ta přeháňka. Teploty se vyšplhají k 22 až 25 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 20. Vítr bude foukat během dne mírný, západní.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že ladíš náš stream i během středečního dne. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se píše? Za 20 minut ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Přejeme ti pohodový poslech a posíláme další parádní pecky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
8: Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
9: Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jsou tady další úpravy ohledně parkování v Olomouci. V centru to bude o víkendech zdarma. Další informace zjišťuje Report.cz.
0: Olomouc aktuálně.
1: Taky víme, co pro nás v září má vědecká knihovna v Červeném kostele. Je to například Noc literatury anebo Čtenářský klub pro mladé. Podrobnější program je k dispozici na webu www.vkol.cz anebo taky na olomouc.cz. A ještě zdravíme Kroměříž. Město chystá sérii velmi zajímavých a interaktivních přednášek pro zdejší žáky a studenty. Tématem těchto talk show bude třídění odpadu. Víc o tomhletom projektu píše město Kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Rádio Haná Skyrock.
3: Skyrock.
2: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
0: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
2: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
0: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
3: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 2. září na Skyroku. Dnes začneme na pomezí filmu a roku. Keanu Reevese narozeného 2. září 1964 si asi vybavíte spíše na plátnech kin. Třeba ve filmech Nebezpečná rychlost, Bod zlomu nebo Matrix. Někteří si ale možná vzpomenou i na jeho baskytarově vokální působení v alternativně rockovém triu Dogstar. Skupina předskakovala třeba Bon Jovi, Davidu Bovýmu nebo vystupovala na známém festivalu v Glastonbury. Pokračujeme u Steva Porcara, kterého známe jako hudebníka. Klávesista skupiny Toto, ale píše také filmovou hudbu. Mezi námi je od 2. září 1957. Kromě Toto ještě spolupracuje s artrockovými Yes nebo Jefferson Airplane. Narozeniny prožívá 2. září 1969 i počítačový ARPANET. Tento pradědeček internetu jsou spojené dva počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Pokus se děje na podnět agentury Ministerstva obrany pro výzkumné projekty, která má anglický název ARPA. Cíl je zbavit se posílání děrných štítků, magnetických pásků a přenosu dat prostřednictvím drahých telefonních linek. Nakonec dopravní perlička z daleké historie. 2. září 1919 začínají policisté poprvé v Čechách řídit dopravu. Děje se tak v Praze na Václavském náměstí. I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.
2: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.

just might lose your tail. Cause I love them tails.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 3. září se Skyrokem. Vzhůru do vesmíru až na planetu Mars. V roce 1976 úspěšně přistává sonda Viking 2. Daří se jí spustit všechna měření a pracuje v oblasti Utopia Planitia až do dubna 1980. Technikou automobilovou pokračujeme u Ferdinanda Porscheho, narozeného 3. září 1875. Výjimečný konstruktér nám kromě legendárního brouka přináší i další automobilové vychytávky jako synchronizovaná převodovka, odpružení pomocí skrutných tyčí nebo bezpřevodový elektromotor umístěný v náboji kola. Teď už přejeme v hudebních vodách k narozeninám kytaristovi punkrockové legendy Sex Pistols Steve Jonesovi. Je ročník 1955. Kromě Sex Pistols ve své hudební kariéře spolupracuje s dalšími celebritami, jmenujme Joan Jett, Bob Dylan, Iggy Pop nebo Thin Lizzy. S těmi je spojený i další oslavenec, kytarista Eric Bell, narozený v roce 1947. Z jeho hlavy je i populární předělávka tradicionálu Whiskey in the Jar, která se stává populární v 90. letech v podání Metallica a u nás doma díky skupině Harley a verzi Svařák. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.